0: Neděli bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity.

0: Rádio Gold Impuls. 3 hodiny. Zprávy.
1: Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku nejspíš až do dalšího víkendu. Po předchozích deštivých dnech bude příští týden pravděpodobně bez větších srážek. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu na jeho webu a síti X. Nejteplejším dnem by přitom mělo být úterý, kdy se můžeme výjimečně dočkat i letních 25 stupňů. V následujících dnech až do příští neděle se pak budou pohybovat denní maxima kolem 23. Muzeu automobilových veteránů v Plzni hrozí konec. Je to důsledek sporu s městem. Až do 8. října má proto otevřeno zdarma.
2: Podle magistrátu Fond Plzeň Sobě, který Muzeum unikátních veteránů Depo Moto Art v kulturním depu provozuje, porušil nájemní smlouvu. Nekomerční nájemné končí 8. října. Plzeň pak požaduje komerční nájem téměř 300 000 korun měsíčně, což je pro muzeum, jak samo tvrdí, likvidační. Nadační fond Plzeň Sobě založil Roman Jurečko, podnikatel a politik ODS, která je ve městě v opozici. Muzeum je teď otevřeno zdarma a lidé ho mohou podpořit podpisem petice. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Případné omezení státního financování neziskovek se může dotknout i Kadaně na Chomutovsku, konkrétně tamního komunitního centra Radka. To nabízí třeba plavání kojenců od 3 měsíců, dětské skupiny nebo aktivity pro seniory. Přibližně 1/3 příjmů centra tvoří podle jeho ředitelky Hany Vodráškové peníze od státu.
3: Smutnější je to, že by se to dotklo těch klientů, kteří prostě by ztratili ty služby, které v Kadaně v podstatě nikdo jiný nenabízí, vlastně třeba pro věkovou skupinu těch nejmenších dětí, tak vlastně jsme tady skoro jako jediný a najdou se určitě jako služby nebo aktivity, které prostě nikdo jiný tady nedělá a o to ten život bude chudší, no.
1: Organizace se věnuje klientům ze všech věkových skupin. Podle Vodráškové je důležité, aby lidé měli kromě práce a rodinných povinností také prostor pro smysluplné trávení volného času a vlastní rozvoj. Na financování centra Radka se podílejí také kraje, obce, evropské programy, nadace, sponzoři a vlastní tržby. Na nutnost změny financování neziskových organizací dlouhodobě upozorňuje zejména vládní SPD. Stovky tisíc lidí zaplnili v sobotu slavnou pařížskou třídu Champs-Élysées. Zúčastnili se tam velké mše pod širým nebem, kterou sloužil papež Lev XIV. Podle Vatikánu se bohoslužby zúčastnilo na 700 tisíc lidí. Na bezpečnost akce dohlíželo 14 500 policistů, četníků, příslušníků armády a hasičů. Mezi účastníky mše byly i významní francouzští politici, včetně premiéra Le Cornua a krajně pravicové političky Le Penové, která hodlá v příštím roce kandidovat na prezidentku. Současný prezident Macron se bohoslužby nezúčastnil s odkazem na přísnou francouzskou odluku církve od státu. Čeští fotbalisté smutní. V úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1-2 a nevyšla jim tak premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou. Všechny branky padly v Edenu až po přestávce. Chorvaty poslal brzy po změně stran do vedení kapitán Luka Modrič. Krátce poté sice srovnal Adam Karabec, ale v 77. minutě

0: Rádio Gold Impuls. 4 hodiny. Zprávy.
1: Hasiče zaměstnal požár na Pražských Vinohradech. V sobotu večer tam hořelo v prvním patře dvoupatrového domu ve Francouzské ulici. Zdravotní záchranáři vyšetřili na místě 8 lidí. Jedna starší žena poté skončila v nemocnici. Podle mluvčího záchranářů se navíc jeden z hasičů poranil na ruce. Kvůli zásahu se také na více než 2 hodiny zastavil provoz aut i tramvají. Vyplývá to z informací hasičů a policie. Kroměřížsko bude střežit nová hasičská stanice. V Morkovicích Slížanech začaly se stavbou nové základny, která bude sloužit profesionálům. Dnes sídlí hasiči ve starém objektu, který jejich dnešním potřebám nevyhovuje. Ředitel hasičů Zlínského kraje Vít Rušar předpokládá, že nová budova bude hlavně praktická.
2: Stavíme stanici, která bude mít 3 výjezdová stání plus 1 mycí box plus 1 stání pro velitelské vozidlo. Prostory jsou už dimenzovány, aby i kolem té velké, těžké zaparkované hasičské techniky se dalo ustrojit obleci si ochranné obleky, aby se daly otevřít dveře, aby se nemuselo couvat až na stěnu, aby to bylo bezpečné pro manipulaci s tou technikou.
1: Nová hasičská stanice v Morkovicích Slížanech má být hotová příští rok v září. Do budoucna se v kraji počítá s novými základnami také v Kroměříži a Uherském Hradišti. Opavský hokej se po více než 3 letech vrací na svůj domovský stadion. Jeho rekonstrukce začala v květnu 2023 a jak zjistila redaktorka Eva Panošová, stála bezmála 500 000 000 korun.
3: Opavští sportovci jsou nadšeni. Návrat do domácího prostředí je velmi důležitý nejen pro současné hráče, ale i pro další generace opavských hokejistů. O rekonstrukci zimního stadionu z roku 1953 se mluvilo 10 let. Na tuto chvíli čekalo několik generací sportovců i fanoušků hokeje. Nová aréna nabízí 2000 míst pro diváky a je bezbariérová. Vedle hokeje a dalších ledních sportů bude sloužit veřejnosti i pro kulturní a společenské akce. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
1: Mezi Ruskem a Německem se částečně prolomily ledy. Ministr zahraničí Sergej Lavrov se v sobotu v sídle OSN setkal se svým protějškem Johanem Vádefulem. Šlo přitom o první setkání šéfů diplomací obou zemí od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Informovali o tom agentury AFP a DPA. Berlín a Moskva mají v posledních týdnech obzvlášť napjaté vztahy, zejména poté, co Německo 1. září obvinilo Rusko ze zodpovědnosti za srpnový hybridní útok na lipském letišti. Evropský šampionát ve vodním slalomu v Ivrée měl v českém podání zlatou dvojtečku. Kajak cross vyhráli Tereza Kneblová a Matyáš Novák. Do finále se probojoval i obhájce titulu Jakub Krejčí, který skončil 4. Česká výprava tak v Itálii získala celkem 7 medailí, z toho 5 v individuálních závodech. Zklamaní jsou naopak čeští fotbalisté. V úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli v pražském Edenu s Chorvatskem 1-2 a nevyšla jim tak premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou. V neděli bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 5 hodin. Zprávy.
1: Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku nejspíš až do dalšího víkendu. Po předchozích deštivých dnech bude příští týden pravděpodobně bez větších srážek. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu na jeho webu a síti X. Nejteplejším dnem by přitom mělo být úterý, kdy se můžeme výjimečně dočkat i letních 25 stupňů. V následujících dnech až do příští neděle se pak budou pohybovat denní maxima kolem 23. Muzeu automobilových veteránů v Plzni hrozí konec. Je to důsledek sporu s městem. Až do 8. října má proto otevřeno zdarma.
2: Podle magistrátu Fond Plzeň Sobě, který Muzeum unikátních veteránů Depo Moto Art v kulturním depu provozuje, porušil nájemní smlouvu. Nekomerční nájemné končí 8. října. Plzeň pak požaduje komerční nájem téměř 300 tisíc korun měsíčně, což je pro muzeum, jak samo tvrdí, likvidační. Nadační fond Plzeň Sobě založil Roman Jurečko, podnikatel a politik ODS, která je ve městě v opozici. Muzeum je teď otevřeno zdarma a lidé ho mohou podpořit podpisem petice. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Případné omezení státního financování neziskovek se může dotknout i Kadaně na Chomutovsku, konkrétně tamního komunitního centra Radka. To nabízí třeba plavání kojenců od 3 měsíců, dětské skupiny nebo aktivity pro seniory. Přibližně třetinu příjmů centra tvoří podle jeho ředitelky Hany Vodráškové peníze od státu.
3: Smutnější je to, že by se to dotklo těch klientů, kteří prostě by ztratili ty služby, které v Kadaně v podstatě nikdo jiný nenabízí, vlastně třeba pro věkovou skupinu těch nejmenších dětí, tak vlastně jsme tady skoro jako jediný a najdou se určitě jako služby nebo aktivity, které prostě nikdo jiný tady nedělá a o to ten život bude chudší, no.
1: Organizace se věnuje klientům ze všech věkových skupin. Podle Vodráškové je důležité, aby lidé měli kromě práce a rodinných povinností také prostor pro smysluplné trávení volného času a vlastní rozvoj. Na financování centra Radka se podílejí také kraje, obce, evropské programy, nadace, sponzoři a vlastní tržby. Na nutnost změny financování neziskových organizací dlouhodobě upozorňuje zejména vládní SPD. Stovky tisíc lidí zaplnili v sobotu slavnou pařížskou třídu Champs-Élysées. Zúčastnili se tam velké mše pod širým nebem, kterou sloužil papež Lev XIV. Podle Vatikánu se bohoslužby zúčastnilo na 700 tisíc lidí. Na bezpečnost akce dohlíželo 14 500 policistů, četníků, příslušníků armády a hasičů. Mezi účastníky mše byly i významní francouzští politici, včetně premiéra Le Cornua a krajně pravicové političky Le Penové, která hodlá v příštím roce kandidovat na prezidentku. Současný prezident Macron se bohoslužby nezúčastnil s odkazem na přísnou francouzskou odluku církve od státu. Čeští fotbalisté smutní. V úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1-2 a nevyšla jim tak premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou. Všechny branky padly v Edenu až po přestávce. Chorvaty poslal brzy po změně stran do vedení kapitán Luka Modrič. Krátce poté sice srovnal Adam Karabec, ale v 77. minutě rozhodl střídající Marko Pašalič. V dalším duelu elitní skupiny A3 Ligy národů přivítají Češi rovněž v Edenu Angličané. V neděli bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: rádio Gold Impuls. 6 hodin. Zprávy.
1: Hasiče zaměstnal požár na Pražských Vinohradech. V sobotu večer tam hořelo v prvním patře dvoupatrového domu ve Francouzské ulici. Zdravotní záchranáři vyšetřili na místě 8 lidí. Jedna starší žena poté skončila v nemocnici. Podle mluvčího záchranářů se navíc jeden z hasičů poranil na ruce. Kvůli zásahu se také na více než 2 hodiny zastavil provoz aut i tramvají. Vyplývá to z informací hasičů a policie. Kroměřížsko bude střežit nová hasičská stanice. V Morkovicích Slížanech začaly se stavbou nové základny, která bude sloužit profesionálům. Dnes sídlí hasiči ve starém objektu, který jejich dnešním potřebám nevyhovuje. Ředitel hasičů Zlínského kraje Vít Rušar předpokládá, že nová budova bude hlavně praktická.
2: Stavíme stanici, která bude mít 3 výjezdová stání plus 1 mycí box plus 1 stání pro velitelské vozidlo. Prostory jsou už dimenzovány, aby i kolem té velké těžké zaparkované hasičské techniky se dalo ustrojit oblecící ochranné obleky, aby se dali otevřít dveře, aby se nemuselo couvat až na stěnu, aby to bylo bezpečné pro manipulaci s tou technikou.
1: Nová hasičská stanice v Morkovicích Slížanech má být hotová příští rok v září. Do budoucna se v kraji počítá s novými základnami také v Kroměříži a Uherském Hradišti. Opavský hokej se po více než 3 letech vrací na svůj domovský stadion. Jeho rekonstrukce začala v květnu 2023 a jak zjistila redaktorka Eva Panošová, stála bezmála 500 000 000 korun.
3: Opavští sportovci jsou nadšeni. Návrat do domácího prostředí je velmi důležitý nejen pro současné hráče, ale i pro další generace opavských hokejistů. O rekonstrukci zimního stadionu z roku 1953 se mluvilo 10 let. Na tuto chvíli čekalo několik generací sportovců i fanoušků hokeje. Nová aréna nabízí 2000 míst pro diváky a je bezbariérová. Vedle hokeje a dalších ledních sportů bude sloužit veřejnosti i pro kulturní a společenské akce. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
1: Mezi Ruskem a Německem se částečně prolomily ledy. Ministr zahraničí Sergej Lavrov se v sobotu v sídle OSN setkal se svým protějškem Johanem Vádefulem. Šlo přitom o první setkání šéfů diplomací obou zemí od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Informovali o tom agentury AFP a DPA. Berlín a Moskva mají v posledních týdnech obzvlášť napjaté vztahy, zejména poté, co Německo 1. září obvinilo Rusko ze zodpovědnosti za srpnový hybridní útok na lipském letišti. Evropský šampionát ve vodním slalomu v Ivrée měl v českém podání zlatou dvojtečku. Kajak cross vyhráli Tereza Kneblová a Matyáš Novák. Do finále se probojoval i obhájce titulu Jakub Krejčí, který skončil 4. Česká výprava tak v Itálii získala celkem 7 medailí, z toho 5 v individuálních závodech. Zklamaní jsou naopak čeští fotbalisté. V úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli v pražském Edenu s Chorvatskem 1-2 a nevyšla jim tak premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou. V neděli bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Hezkou neděli, posloucháte Radio Gold Impuls, 3 minuty po 6. Vládě Roš s vámi a teď už zpívá Rod Stewart.

Ladíte Radio Gold Impuls, jestli ještě nevíte, co v neděli a máte rádi auta. Mička Fest 2026 v hlavním městě, sraz automobilových nadšenců a detailerů. Je to u mycí linky na Chodově od 14 hodin, pro veřejnost potom už od 12. Takhle je to domluveno, můžete vyrazit na sraz se svým vozem. Teď už posíláme další goldovskou muziku, tohle je Jennifer Rush. Radio Gold Impuls.

0: Gold Impuls. 7 hodin. Zprávy.
1: Přeji krásné ráno. Začneme dobrou zprávou. Zdá se, že kvalita vody v Odolině vodě se zlepšuje. Zatímco ještě včerejší ranní vzorek z vodojemu obsahoval více než 4násobek povoleného množství olova, dva pozdější odběry během dne už limit splnily. Voda ale dál není pitná a lidé ji nesmějí používat ani k vaření. Omezení se týká zhruba 15 000 obyvatel ve 12 obcích. Vodárny rozhodnou o dalším postupu podle dnešních rozborů. Situaci sledujeme. V Jemnici na Třebíčsku mají nové muzeum železnice. Malá expozice vznikla na tamním nádraží a otevřela se právě tento víkend při oslavách 130 let existence trati Jemnice Moravské Budějovice. Předseda spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě Martin Kouřil upřesňuje, že muzeum vystavuje historickou techniku, která sloužila ve stanici Jedlová. Ukazuje kromě toho i originální vybavení ze stanic.
2: Přihlásili se nám občané, kteří zachránili některé historické exponáty přímo z Moravských Budějovic a z Jemnice. Je tady stůl pana Josefa Tichého, který byl posledním přednostou stanice Jemnice a tvoří takový intimní koutek, který slouží k připomínce všech zaměstnanců, kteří tady kdy pracovali.
1: Jemnická stanice měla svého přednostu do roku 1974. Do roku 2006 už byla na nádraží jen pokladní. Pravidelná osobní doprava se na trati Jemnice Moravské Budějovice zastavila před 16 lety podle úřadů kvůli ztrátovosti. Hrady a zámky zvou dnes na prohlídky zdarma. Národní památkový ústav otevře vybrané okruhy na většině svých památek po celé republice. V Praze se lidé mohou vydat do zahrad pod Pražským hradem. Bezplatnou vstupenku je ale potřeba si předem rezervovat online. A to na stránkách konkrétní památky. Kapacita prohlídek je omezená. Trump zmírní pravidla pro spotřebu aut ve Spojených státech. Automobilky tak nebudou muset vyrábět tolik úsporných a zároveň drahých vozů. Americký prezident tvrdí, že tím auta zlevní. Podle úřadu ale poroste spotřeba paliva i emise. Zároveň se zřejmě zpomalí přechod aut se spalovacím motorem na elektromobily. Fotbalová reprezentace v premiéře pod španělským trenérem padla. Zápas Ligy národů proti Chorvatsku prohrála 1-2 a Santi Denia vsadil nejen na techničtější hru, ale i na nové tváře, jako Lukáše Ambroze nebo Jiřího Slámu.
3: Začátek nové éry pod zahraničním koučem výsledkově zklamal. Chorvati byli po celý zápas lepší a bodovali zaslouženě. Slibovaný posun směrem moderního a koukatelného fotbalu ale první obrysy dostal. Svěřenci trenéra Denii byli sebevědomější i nebezpečnější v útoku než dřív. Míč drželi většinu času na zemi a s trochou štěstí mohli i remizovat. To kdyby videorozhodčí neodvolal srovnávací branku debitanta Matěje Radosti. Velká škoda je taky 4000 prázdných míst v ochozech. Mnohá logicky patřila majitelům třízápasového balíčku, kteří se těší na Anglii a Španělsko, zatímco Chorvatsko je pro ně málo. Přišli tak třeba o krásný gól jednoho z nejlepších fotbalistů generace, soupeřova Luky Modriče.
1: Tolik tedy Tomáš Zemánek, který zápas přímo sledoval. Dnes bude polojasno až oblačno, ráno ojedinělé mlhy, během dne bude oblačnosti od západu ubývat až do vyjasnění. No a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14, na Šumavě 17 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 7:03, dobré ráno, tady je další goldovský hit hned po zprávách Walking on Sunshine.

0: Posloucháte Radio Gold Impuls. Pokud máte talentované děti a ještě sportovně talentované, třeba na hokej, tak můžete vyrazit dneska do Jablonce nad Nisou. Tam probíhá akce Pojď hrát hokej. Je to náborová akce pro děti na zimním stadionu. Začíná v 8 hodin 15 minut a je to v rámci týdne hokeje, tak třeba se tam uchytí nějaký nový Jarda Jágr. A teď hudebně Gordon Lightfoot právě teď.
1: Radio Gold Impuls.

0: obsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
2: Přeji krásné ráno. České školy často přehlížejí nadané děti. Podle zástupců Menzy se přístup učitelů zlepšuje, ale jen pomalu. Školní inspekce uvádí, že školy v minulém školním roce označily za nadané pouhé 3 žáky z 1000. Některé děti přitom mohou zůstat bez potřebné podpory, protože jejich nadání nikdo včas nerozpozná. Menza, starající se o chytré děti, proto doporučuje věnovat tomuto tématu větší pozornost. Důležité je to hlavně během přípravy budoucích učitelů i při vzdělávání těch současných. Zoo v Brně má nového tygra sumaterského. Přivezli ho z německého Krefeldu. Do venkovní expozice se ale podívá až ve chvíli, kdy bude podle chovatelů připravený. Mluvčí brněnské zoologické zahrady Jan Bedřich říká, že tygr zvládl cestu velmi dobře.
3: Také po příjezdu reagoval na nové prostředí klidně a se značným zájmem. Nyní ho čekají především první dny seznamování s novým domovem. Postupně si musí zvyknout na zázemí tygřích skal, nové pachy, zvuky i chovatele. Nic proto nechceme uspěchat a vše bude záležet především na samotném tygrovi. Stejně tak zatím nelze přesně říct, kdy jej poprvé uvidí návštěvníci.
2: Bez tygra sumaterského byla Zoo Brno od prosince loňského roku. To museli veterináři ze zdravotních důvodů utratit samici satů. Příjezd nového samce je prvním krokem k obnovení chovu tohoto kriticky ohroženého druhu v Brně. Tygr sumaterský přitom patří mezi nejohroženější velké kočkovité šelmy na světě. Ve volné přírodě žije pouze na Sumatře v Indonésii, kde ho ohrožuje hlavně úbytek přirozeného prostředí a také nelegální lov. Odbory odmítají vládní plán na zvýšení platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Ministr vnitra Lubomír Metnar jim slíbil přidávat v příštích 3 letech každý rok zhruba 2,5 až 3 tisíce korun měsíčně. Odborům ale vadí, že část peněz má jít do příplatku, který není zaručenou součástí platu. Požadují proto od ledna zvýšit základní plat všem příslušníkům o 10%. Už teď v úterý o tom chtějí jednat s ministerstvem vnitra. Budeme u toho. V obchodech na Slovensku zlevnilo skoro o čtvrtinu vepřové maso. Jsou ho plné pulty, přebytek je totiž v celé Evropě.
4: Vôčik, stehno, pliecko či krkovička. Pulty s týmto tovarom sú v obchodoch plné a meso je lacné. Bravčové predávajú producenti za 100 korún za kilogram, čo absolútne nepokrýva náklady. Strata prvovýrobcov na Slovensku predstavuje až 1300 korún na jednom kuse ošípanej. Farmy obmedzujú chovy, pretože im chýba krmivo, alebo jeho cena je veľmi drahá. O pol roka však bude ošípaných málo a cena mesa pre zmenu vystrelí nahor. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
2: Papež Lev XIV. Dorazil do francouzských Lourdes. Pomodlil se tam za údajně moudré a velkorysé představitele Francie, kterou na jaře čekají prezidentské volby. V poutním místě, kde se podle pověr dějí zázraky, by se měl vyjádřit také k sexuálnímu zneužívání v církvi. Do Lourdes přijel z Paříže, kde se jeho mše podle Vatikánu zúčastnilo až 800 tisíc lidí. Návštěvu Francie zakončí zítra návštěvou města Mety. A naši vodní slalomáři zakončili mistrovství Evropy v Itálii 2 zlatými medailemi. Kajak cross ve večerní show pod umělým osvětlením vyhráli Tereza Knéblová a Matyáš Novák. Obhájce titulu Jakub Krejčí skončil nakonec 4. Česká výprava byla v Itálii velmi úspěšná. Z Ivrej si odváží celkem 7 medailí. Dnes bude polojasno až oblačno, ráno ojedinělé mlhy, během dne bude oblačnosti od západu ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14, na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
5: 8:03, Radio Gold Impuls a pojďme hrát další goldovský zlatý hit pro sladký život. Nick Kershaw pro vás.

0: 9 hodin, posloucháte Radio Gold Impulse. Dneska slaví svoje narozeniny divadelní, televizní a filmová herečka Ivana Chýlková. Taky přejeme za Gold Impulse všechno nejlepší. A teď Nancy Sinatra.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
1: Přeji krásné ráno. E.ON a Pražská plynárenská zdražili některé nabídky elektřiny a plynu s pevnou cenou. Nové ceny platí pro nově uzavírané smlouvy. Elektřina u E.ONu zdražila v průměru asi o 200 korun za megawatt hodinu. U Pražské plynárenské může být nárůst až 600 korun. Obě firmy tak reagují na vyšší ceny energií na velkoobchodním trhu. Zákazníkům s už uzavřenou smlouvou se ceny nemění. Hrádek nad Nisou čekají tři velké proměny. Projekt nové náplavky u Lužické Nisy právě dostal zelenou. Radnice zároveň připravuje dva parky v areálu bývalé textilní továrny Bekon a v Legionářské ulici. Mluvčí města Eva Jiříčková popisuje, co vznikne přímo u řeky.
2: Nejvýraznější novinkou bude vytvoření vedlejšího ramene Lužické Nisy, které zpřístupní vodní tok návštěvníkům a umožní bezprostřední kontakt s vodou. Náplavka nebude jednotvárným parkem.
1: Všechny tři projekty vyjdou dohromady na více než 114 milionů korun. Většinu nákladů pokryjí evropské dotace. Náplavka a úpravy v Legionářské ulici mají být hotové příští rok v srpnu, areál Bekon už na jaře. Vinaři sklízejí o 106. Poslední víkend měsíce září je hodně pracovní. Úroda se i přes jarní a letní sucho jeví velmi dobře.
3: Už při sklizni raných takzvaně burčákových odrůd se ukázalo, že sucho nebude zdaleka takovou metlou jako u jiných zemědělských komodit. Vinaři jsou v pilné a plné práci, sbírají se hrozny tramínu nebo rýnského ryslinku, fakci nejen pěšáci s nůžkami, ale také důmyslné sklízecí mechanismy. Přízně počasí pak majitelé vinic na Slovácku využijí v případě odrůd červeného vína a ještě pár dnů počkají. Jan Čada, Zlínský kraj.
1: Srbský prezident Aleksandar Vučić chce dnes večer odstoupit. Rezignaci oznámil v televizním rozhovoru a dnes večer se má obrátit k občanům. V předčasných parlamentních volbách 25. října se bude ucházet o post premiéra. Volby se uskuteční po dlouhých protivládních protestech, které vyvolalo zřícení přístřešku na nádraží v Novém Sadu. Při neštěstí tehdy zemřelo celkem 16 lidí. A naši fotbalisté vstoupili do nového ročníku Ligy národů porážkou. V pražském Edenu podlehli Chorvatsku 1-2 a nevyšla jim premiéra pod trenérem Santim Deniou. Po Modričově gólu sice vyrovnal Adam Karabec, v 77. minutě ale rozhodl střídající Marko Pašalič. Čechy čeká ve skupině A3 další domácí zápas proti Anglii už toto úterý. Dnes bude polojasno až oblačno, ráno ojedinělé mlhy. Během dne bude oblačnosti od západu ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 9:03, Radio Gold Impuls s vámi a teď už posíláme po zprávách první goldovskou John Farnham.

0: Posloucháte Radio Gold Impuls, Vládě Jaroš s vámi, 10. hodina se přibližuje. My budeme taky gratulovat jedné významné muzikálové zpěvačce. Měli byste si dneska pustit nějaký muzikál s ní, pokud vlastníte na DVDčku. Já doma pár takových mám, třeba Angeliku, nebo muzikál Tři mušketýři. Monika Absolonová dneska slaví, taky za Gold Impuls přejeme všechno nejlepší a i pro ní teď posíláme Creedence Clearwater Revival.
1: Radio Gold Impuls.

0: Jak popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
2: Přeji krásnou neděli a začneme dobrou zprávou. Zdá se, že kvalita vody v Odoleně vodě se zlepšuje. Zatímco ještě včerejší ranní vzorek z vodojemu obsahoval více než 4násobek povoleného množství olova, dva pozdější odběry během dne už limit splnily. Voda ale dál není pitná a lidé ji nesmějí používat ani k vaření. Omezení se týká zhruba 15 000 obyvatel ve 12 obcích. Vodárny rozhodnou o dalším postupu podle dnešních rozborů. Situaci sledujeme. V Jemnici na Třebíčsku mají nové muzeum železnice. Malá expozice vznikla na tamním nádraží a otevřela se právě tento víkend při oslavách 130 let existence trati Jemnice Moravské Budějovice. Předseda spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě Martin Kouřil upřesňuje, že muzeum vystavuje historickou techniku, která sloužila ve stanici Jedlová. Ukazuje kromě toho i originální vybavení ze stanic.
3: Přihlásili se nám občané, kteří zachránili některé historické exponáty přímo z Moravských Budějovic a z Jemnice. Je tady stůl pana Josefa Tichého, který byl posledním přednostou stanice Jemnice a tvoří takový intimní koutek, který slouží k připomínce všech zaměstnanců, kteří tady kdy pracovali.
2: Jemnická stanice měla svého přednostu do roku 1974. Do roku 2006 už byla na nádraží jen pokladní. Pravidelná osobní doprava se na trati Jemnice Moravské Budějovice zastavila před 16 lety podle úřadů kvůli ztrátovosti. Hrady a zámky zvou dnes na prohlídky zdarma. Národní památkový ústav otevře vybrané okruhy na většině svých památek po celé republice. V Praze se lidé mohou vydat do zahrad pod Pražským hradem. Bezplatnou vstupenku je ale potřeba si předem rezervovat online. A to na stránkách konkrétní památky. Kapacita prohlídek je omezená. Trump zmírní pravidla pro spotřebu aut ve Spojených státech. Automobilky tak nebudou muset vyrábět tolik úsporných a zároveň drahých vozů. Americký prezident tvrdí, že tím auta zlevní. Podle úřadu ale poroste spotřeba paliva i emise. Zároveň se zřejmě zpomalí přechod aut se spalovacím motorem na elektromobily. Fotbalová reprezentace v premiéře pod španělským trenérem padla. Zápas Ligy národů proti Chorvatsku prohrála 1-2 a Santi Denia vsadil nejen na techničtější hru, ale i na nové tváře jako Lukáše Ambroze nebo Jiřího Slámu.
4: Začátek nové éry pod zahraničním koučem výsledkově zklamal. Chorvati byli po celý zápas lepší a bodovali zaslouženě. Slibovaný posun směrem moderního a koukatelného fotbalu ale první obrysy dostal. Svěřenci trenéra Denii byli sebevědomější i nebezpečnější v útoku než dřív. Míč drželi většinu času na zemi a s trochou štěstí mohli i remizovat. To, kdyby videorozhodčí neodvolal srovnávací branku debitanta Matěje Radosti. Velká škoda je taky 4000 prázdných míst v ofozech. Mnohá logicky patřila majitelům třízápasového balíčku, kteří se těší na Anglii a Španělsko, zatímco Chorvatsko je pro ně málo. Přišli tak třeba o krásný gól jednoho z nejlepších fotbalistů generace, soupeřova Luky Modriče.
2: Tolik tedy Tomáš Zemánek, který zápas přímo sledoval. Dnes bude polojasno až oblačno, ráno ojedinělé mlhy, během dne bude oblačnosti od západu ubývat až do vyjasnění. No a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14, na Šumavě 17 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
5: 3 minuty po 10, posloucháte Rádio Gold Impulse a teď Šopák v originále a je

0: 11. hodina se blíží, Radio Gold Impuls s vámi. Dnes slaví svoje narozeniny také americká herečka Gwyneth Paltrow a pokud máte rádi tuhle herečku, tak určitě jste si oblíbili nějaký film. Jaký je ten váš? Já mám třeba Těžce zamilován a nebo se mi líbí její role v Iron Manovi. Gratulujeme za Gold Impuls, všechno nejlepší a posíláme teď další muziku. Jason Donovan, ten je pro vás všechny.
1: Radio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
1: České školy často přehlížejí nadané děti. Podle zástupců Menzy se přístup učitelů zlepšuje, ale jen pomalu. Školní inspekce uvádí, že školy v minulém školním roce označily za nadané pouhé 3 žáky z 1000. Některé děti přitom mohou zůstat bez potřebné podpory, protože jejich nadání nikdo včas nerozpozná. Menza, starající se o chytré děti, proto doporučuje věnovat tomuto tématu větší pozornost. Důležité je to hlavně během přípravy budoucích učitelů i při vzdělávání těch současných. Zoo v Brně má nového tygra sumaterského. Přivezli ho z německého Krefeldu. Do venkovní expozice se ale podívá až ve chvíli, kdy bude podle chovatelů připravený. Mluvčí brněnské zoologické zahrady Jan Bedřich říká, že tygr zvládl cestu velmi dobře.
2: Také po příjezdu reagoval na nové prostředí klidně a se značným zájmem. Nyní ho čekají především první dny seznamování s novým domovem. Postupně si musí zvyknout na zázemí tygřích skal, nové pachy, zvuky i chovatele. Nic proto nechceme uspěchat a vše bude záležet především na samotném tygrovi. Stejně tak zatím nelze přesně říct, kdy jej poprvé uvidí návštěvníci.
1: Bez tygra sumaterského byla Zoo Brno od prosince loňského roku. To museli veterináři ze zdravotních důvodů utratit samici satů. Příjezd nového samce je prvním krokem k obnovení chovu tohoto kriticky ohroženého druhu v Brně. Tygr sumaterský přitom patří mezi nejohroženější velké kočkovité šelmy na světě. Ve volné přírodě žije pouze na Sumatře v Indonésii, kde ho ohrožuje hlavně úbytek přirozeného prostředí a také nelegální lov. Odbory odmítají vládní plán na zvýšení platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Ministr vnitra Lubomír Metnar jim slíbil přidávat v příštích 3 letech každý rok zhruba 2,5 až 3 tisíce korun měsíčně. Odborům ale vadí, že část peněz má jít do příplatku, který není zaručenou součástí platu. Požadují proto od ledna zvýšit základní plat všem příslušníkům o 10%. Už teď v úterý o tom chtějí jednat s ministerstvem vnitra. Budeme u toho. V obchodech na Slovensku zlevnilo skoro o čtvrtinu vepřové maso. Jsou ho plné pulty, přebytek je totiž v celé Evropě.
3: Vôčik, stehno, pliecko či krkovička. Pulty s týmto tovarom sú v obchodoch plné a meso je lacné. Bravčové predávajú producenti za 100 korún za kilogram, čo absolútne nepokrýva náklady. Strata prvovýrobcov na Slovensku predstavuje až 1300 korún na jednom kuse ošípanej. Farmy obmedzujú chovy, pretože im chýba krmivo, alebo jeho cena je veľmi drahá. O pol roka však bude ošípaných málo a cena mesa pre zmenu vystrelí nahor. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Papež Lev XIV. Dorazil do francouzských Lourdes. Pomodlil se tam za údajně moudré a velkorysé představitele Francie, kterou na jaře čekají prezidentské volby. V poutním místě, kde se podle pověr dějí zázraky, by se měl vyjádřit také k sexuálnímu zneužívání v církvi. Do Lourdes přijel z Paříže, kde se jeho mše podle Vatikánu zúčastnilo až 800 tisíc lidí. Návštěvu Francie zakončí zítra návštěvou města Mety. A naši vodní slalomáři zakončili mistrovství Evropy v Itálii 2 zlatými medailemi. Kajak cross ve večerní show pod umělým osvětlením vyhráli Tereza Knéblová a Matyáš Novák. Obájce titulu Jakub Krejčí skončil nakonec 4. Česká výprava byla v Itálii velmi úspěšná. Z Ivrej si odváží celkem 7 medailí. Dnes bude polojasno až oblačno, ráno ojedinělé mlhy, během dne bude oblačnosti od západu ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14, na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 11. Rádio Gold Impuls s vámi.

0: Blíží se pravé poledne, posloucháte Radio Gold Impuls. Vladěr se loučí, ode mě ještě Roger Miller a pak také slib, že se společně potkáme na Goldu i zítra ve svátek. Budu se těšit. Ahoj.
1: Radio Gold Impuls.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 12 hodin. Zprávy.
2: Přeji krásné poledne. Voda v odolené vodě se pomalu zlepšuje. Včerejší ranní vzorek z vodojemu sice ještě překročil limit olova více než 4x, ale 2 pozdější odběry už limitům vyhověly. Voda však dál není pitná a lidé ji nesmějí používat ani k vaření. Omezení se týká zhruba 15 000 obyvatel ve 12 obcích. Vodárny teď čekají na výsledky dnešních aktuálních rozborů a my situaci sledujeme. V Jeměci na Třebíčsku mají nové muzeum železnice. Malá expozice vznikla na tamním nádraží a otevřela se právě tento víkend při oslavách 130 let existence trati Jeměce Moravské Budějovice. Předseda spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě Martin Kouřil upřesňuje, že muzeum vystavuje historickou techniku, která sloužila ve stanici Jedlová. Ukazuje kromě toho i originální vybavení ze stanic.
3: Přihlásili se nám občané, kteří zachránili některé historické exponáty přímo z Moravských Budějovic a z Jemnice. Je tady stůl pana Josefa Tichého, který byl posledním přednostou stanice Jemnice a tvoří takový intimní koutek, který slouží k připomínce všech zaměstnanců, kteří tady kdy pracovali.
2: Jemnická stanice měla svého přednostu do roku 1974. Do roku 2006 už byla na nádraží pouze pokladní. Pravidelná osobní doprava se na trati Jemnice Moravské Budějovice zastavila před 16 lety podle úřadů kvůli ztrátovosti. Policie vyvedla aktivisty z chovu prasat v Markvarticích na Jihlavsku. Více než 20 lidí obsadilo v 7 ráno porodnici prasnic a odmítlo areál opustit. Chtěli upozornit na údajně špatné podmínky chovu v porodních klecích. Podle vedení podniku však mohli vstupem do stáje ohrozit zdraví zvířat. Další aktivisté protestovali před branou. Muži zákona po 9. hodině aktivisty z areálu odvezli v policejních autech. A když už jsme u vepřového, ve slovenských obchodech téměř o čtvrtinu zlevnilo právě vepřové maso. Jsou ho plné pulty, protože přebytek je po celé Evropě.
4: Vôčik, stehno, pliecko či krkovička. Pulty s týmto tovarom sú v obchodoch plné a meso je lacné. Bravčové predávajú producenti za 100 korún za kilogram, čo absolútne nepokrýva náklady. Strata prvovýrobcov na Slovensku predstavuje až 1300 korún na jednom kuse ošípanej. Farmy obmedzujú chovy, pretože im chýba krmivo, alebo jeho cena je veľmi drahá. O pol roka však bude ošípaných málo a cena mesa pre zmenu vystrelí nahor. Jozef Bálko, Slovensko.
2: Při nehodě autobusu v Bavorsku zemřeli 2 lidé, dalších 26 se zranilo. Jeden z nich je v ohrožení života. Autobus se ráno převrátil na dálnici mezi Mnichovem a Memmingenem. Cestovalo v něm přes 40 lidí, převážně z Filipín. Příčinu nehody teď vyšetřuje policie. Dnes máme zpočátku polojasno až oblačno, během dne bude oblačnosti od severozápadu ubývat na jasno nebo skoro jasno. A nejvyšší teploty 19 až 23, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů, na Šumavě 17 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
5: 3 minuty po 12. hodině, krásné poledne, už vám přeje Ludvík Pospíšil, budeme spolu až do 18 hodin a já vám budu vybírat muziku. No a začneme v americkém New Jersey, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.

0: Jsem CDčku, harpou, movie star. No a co nás čeká dál? Za chvíli třeba Jiří Schellinger, jsem prý blázen jen, taky Tina Turner a ze všeho nejdřív Helen Shapiro. No a za pár minut už 13. hodina a to přijdou zprávy tady na Goldu.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 13 hodin. Zprávy.
1: Přeji krásnou neděli. Řidiči s nadějemi očekávají příští týden. Nafta by totiž mohla zlevnit. Vláda od čtvrtka sníží její spotřební daň téměř o 2 koruny na litr. Zároveň začne znovu každý den stanovovat nejvyšší povolené ceny benzínu a nafty a omezí marži čerpacích stanic na 2 koruny 50 za litr. Daň z benzínu se ale nemění. Podle analytiků by se nižší daň mohla do ceny nafty promítnout rychle. Další vývoj ale ovlivní situace na Blízkém a Středním východě. Kroměřížsko bude střežit nová hasičská stanice. V Morkovicích, Slížanech začaly se stavbou nové základny, která bude sloužit profesionálům. Dnes sídlí hasiči ve starém objektu, který jejich dnešním potřebám nevyhovuje. Ředitel hasičů Zlínského kraje Vít Rušar předpokládá, že nová budova bude hlavně praktická.
2: Stavíme stanici, která bude mít 3 výjezdová stání plus 1 mycí box plus 1 stání pro velitelské vozidlo. Prostory jsou už dimenzovány, aby i kolem té velké těžké zaparkované hasičské techniky se dalo ustrojit oblecící ochranné obleky, aby se dali otevřít dveře, aby se nemuselo couvat až na stěnu, aby to bylo bezpečné pro manipulaci s tou technikou.
1: Nová hasičská stanice v Morkovicích Slížanech má být hotová příští rok v září. Do budoucna se v kraji počítá s novými základnami, taky v Kroměříži a v Uherském Hradišti. Na vybrané prohlídky hradů a zámků se dnes můžete vydat zdarma. Národní památkový ústav totiž zpřístupnil okruhy na většině svých památek po celé zemi. V Praze se můžete podívat například do zahrad pod Pražským hradem. Vstupenku si ale musíte předem rezervovat na webu konkrétní památky, protože počet míst je omezený. Zpěvačka Monika Absolonová stráví své dnešní padesátiny nejspíš v posteli. Před pár dny totiž onemocnila a tak musela zrušit všechny své plánované akce a vystoupení. Snaží se vyléčit, aby byla zase brzy fit. V sobotu ji totiž čeká velký narozeninový koncert. Řekla to ve videu na svém Instagramu.
3: Já se moc omlouvám, já jsem trochu jako onemocněla a je to teda něco, co mi vůbec nevyhovuje, vůbec se mi to nehodí, ale jsem mluvila s mojí milovanou paní doktorkou, ta říkala, buď ráda, že to přišlo teď a ne třeba ve čtvrtek příští týden, protože to by si třeba tu sobotu nedala. Tak já věřím, že se vyzdravím.
1: V sobotu Absolonovou čeká velký koncert v O2 Univerzu, kterým oslaví své dnešní padesátiny. Při nehodě autobusu v Bavorsku zemřeli 2 lidé, dalších 26 se zranilo. Jeden z nich je v ohrožení života. Autobus se ráno převrátil na dálnici mezi Mnichovem a Memmingenem. Cestovalo v něm přes 40 lidí, převážně z Filipín. Příčinu nehody teď vyšetřuje policie. Naše tenistky dělí jediná výhra od poháru Billie Jean Kingové. Ve finále proti Ukrajině získala první bod Karolína Muchová, která porazila Anhelinu Kalininovou 6-2 a 6-3. O rozhodující druhý bod teď bude hrát Linda Nosková proti Elině Svitolinové. Pokud neuspěje, o titulu rozhodne čtyřhra. Připomenu, že Češky usilují o 12. titul v historii, první od roku 2018. A ještě, jaké máme počasí. Zpočátku bude polojasno až oblačno, během dne bude oblačno od severozápadu ubývat na jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14, na Šumavě 17 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Krátce po 13. hodině doznívají poslední nedělní obědy, takže přejeme příjemné zažívání. No a máme k tomu muziku. Právě teď skupina Police, Every Breath You Take. Já jsem Ludvík Pospíšil.

0: Nedělní odpoledne na rádiu Gold Impulse, tohle byl Paul Simon a Art Garfunkel. No a vybíráme si muziku dál, za chvíli to bude 14. hodina, do zpráv ještě stihneme Karla Gotta, bum bum bum, tak to bude české zlato v hrdle, ještě předtím skupina Queen, anebo právě teď Middle of the Road, no a písnička s krásným, libozvučným názvem Chirpy Chirpy Cheep Cheep.
1: Rádio Gold Impulse.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
1: Přeji krásný den. Přehrada Březová u Karlových Varů má nejméně vody za zhruba 20 let. Hladina dál klesá a povodí Ohře se chystá omezit množství vody, které z nádrže vypouští do řeky. Z vody se dokonce vynořil historický most, který bývá několik metrů pod hladinou. Lidé si ho teď chodí prohlížet a mohou po něm přejít z jednoho břehu na druhý. Odpůrci obnovení těžby kamene na kopci Tlustec na Českolipsku dál bojují. Sdružení na záchranu kopce Tlustec se kvůli plánům soukromé firmy Kamenolom Brniště obnovit na kopci těžbu Čediče obrátilo i na ústavní soud. Pokud báňský úřad těžbu povolí, sdružení je připravené se soudit a zájmy obyvatel bránit i u Evropského tribunálu. Podle předsedy sdružení Tomáše Říska je problematický vliv na přírodu a krajinný ráz.
2: Je zde silně obydlená oblast a obáváme se hlavně technické seismicity a vlivu na nemovitosti. Protože všichni, co tady dneska jsme, máme určité osobní zkušenosti a mně se příčí vysloveně, aby se těžilo na úkor nás.
1: Tlustec patří k dominantám Českolipska. Čedič se tam těžil od 70. let 20. století. V roce 1994 ale začali lidé z okolí proti těžbě protestovat. Stěžovali si na prašnost, provoz aut, hluk a otřesy při odstřelech, které jim ničily domy. Čedič se v oblasti od roku 2005 netěží. Soud poslal do vazby 75-letého muže obviněného z vraždy na Děčínsku. Podle policie byl s obětí v příbuzenském vztahu. Násilný čin se stal v pátek, kdy policisté podezřelého zadrželi. V případě odsouzení mu hrozí až 20 let vězení. Se zahájením topné sezóny řešili záchranáři v Moravskoslezském kraji první případ otravy oxidem uhelnatým. Ve Štramberku na Novojičínsku pomáhali dvěma seniorům a jak zjistila redaktorka Eva Panošová, oba museli do nemocnice.
3: Záchranáři vyjížděli k pacientce, která si stěžovala na závratě a bolesti na hrudi. Po vstupu do domu ale čidlo na záchranářském batohu zaznamenalo oxid uhelnatý. Posádka zahájila u seniorů kyslíkovou terapii a zajistila jejich převoz do nemocnice. Tam potíže obou pacientů odezněly a hladina oxidu uhelnatého v krvi jim klesla na polovinu původních hodnot. Hasiči varují, oxid uhelnatý se může v domácnosti nahromadit při špatném spalování paliv, závadách spotřebičů nebo při nedokonale průchodném komínu. Jeho přítomnost je prakticky nemožné lidskými smysly včas zjistit. I malé množství může způsobit těžkou otravu. Eva Panošová, Štramberk.
1: Rusko třetí noc po sobě zaútočilo drony přímo na Kyjev. V posledních měsících přitom stále častěji míří také na sklady a obchody v hlavním městě a jeho okolí. Při dnešním útoku se podle místních úřadů zranila jedna žena a na několika místech vypukly požáry. Jeden dron zasáhl neobydlenou budovu, další poškodil obytný dům a zapálil sklad. Nad městem zasahovala protivzdušná obrana. Linda Nosková bojuje o rozhodující bod pro naše barvy ve finále tenisového poháru Billie Jean Kingové. První bod proti Ukrajině nám zařídila Karolina Muchová, která porazila 6-2 a 6-3 Kalininovou. Nosková teď usiluje o druhý vítězný bod proti favorizované Svitolinové a první set vyhrála 6-3. Výsledek ve zprávách za hodinu. Zítra bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno, ráno ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 16, na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Tolik zprávy ve dvě. Hezké odpoledne vám přeje Ludvík Pospíšil. No, určitě vás zajímá, jakou muziku jsem pro vás vybral. Tak ty nejbližší písničky Sting, Smokey, Jenna Naniny, no a právě teď Phil Collins, You Can Hurry Love, tady na Gold.

0: Na Goldu nám právě dohrála ABBA, za chvíli už si budeme hrát Holubí dům Jiřího Schellingera, taky nás čeká Van Halen, no a ze všeho nejdřív skupina z německého Mainstru, která má ovšem francouzský název, zpívá anglicky, Alphaville Forever Young. No a přesně v 15 hodin už uslyšíte zprávy.
1: Radio Gold Impulse.

0: rádio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Ve finále v čínském Shenzhenu zvítězili nad Ukrajinkami 2-0 na zápasy. V rozhodujícím druhém utkání porazila Linda Nosková Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. Přehrada Březová u Karlových Varů má nejméně vody za zhruba 20 let. Hladina dál klesá a Povodí Ohře se chystá omezit množství vody, které z nádrže vypouští do řeky. Z vody se dokonce vynořil historický most, který bývá několik metrů pod hladinou. Lidé si ho teď chodí prohlížet a mohou po něm přejít z jednoho břehu na druhý. Odpůrci těžby na kopci Tlustec na Českolipsku se obrátili na ústavní soud. Soukromá firma tam chce znovu těžit čedič. Místní sdružení se obává poškození přírody a změny vzhledu krajiny. Pokud báňský úřad těžbu povolí, chce se sdružení dál bránit u soudů, dokonce i evropského. Podle předsedy sdružení Tlustec Tomáše Říska je problematický hlavně vliv na přírodu a krajinný ráz.
2: Je zde silně obydlená oblast a obáváme se hlavně technické seismicity a vlivu na nemovitosti. Protože všichni, co tady dneska jsme, máme určité osobní zkušenosti a mně se příčí vysloveně, aby se těžilo na úkor nás.
1: Tlustec patří k dominantám Českolipska. Čedič se tam těžil od 70. let 20. století. V roce 1994 ale začali lidé z okolí proti těžbě protestovat. Stěžovali si na prašnost, provoz aut, hluk a otřesy při odstřelech, které jim ničily domy. Čedič se v oblasti od roku 2005 netěží. Rusko třetí noc po sobě zaútočilo drony přímo na Kyjev. V posledních měsících přitom stále častěji míří také na sklady a obchody v hlavním městě a jeho okolí. Při dnešním útoku se podle místních úřadů zranila jedna žena a na několika místech vypukly požáry. Jeden dron zasáhl neobydlenou budovu, další poškodil obytný dům a zapálil sklad. Nad městem zasahovala protivzdušná obrana. Zítra bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 hodiny, 3 minuty, hezké odpoledne vám přeje Ludvík Pospíšil. No a jak to tak vypadá, tak vám budu hrát písničky, které jsem měl původně na kazetě, ale časem jsem je vyměnil za CDčka. A bude tady Peter Gabriel, Paul McCartney, ještě předtím Ricky Epovery, no a právě teď Baltimore.

0: Boniem. Na rádiu God Impulse hrajeme zlaté hity pro váš sladký život. Za chvíli Umberto Tozzi, italský zpěvák z Turína. Jeho písničky jsou velmi oblíbené v České republice a tak vůbec nepřekvapí, že mají řadu českých verzí. Před námi Stella Stai a určitě tuhle písničku znáte jako Třetí galaxii Michala Davida. My si hrajeme originál Umberto Tozzi, Stella Stai, no a za chvíli 16. hodina a zprávy.
1: Rádio God Impulse.

0: napsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
2: Hezké odpoledne. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 na zápasy završila na tvrdém povrchu v čínském Shenzhenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. Wimbledonská šampionka navázala na předchozí triumf Karolíny Muchové, která zvítězila nad Anhelinou Kalininovou 6-2 a 6-3. Výběr kapitánky Barbory Strýcové uspěl v soutěži dříve známé jako Fed Cup poprvé od roku 2018 a premiérově v novém formátu. Motoristé nemají v úmyslu vzdát se ministerstva životního prostředí. V diskuzním pořadu televize CNN Prima News to řekl vicepremiér a předseda strany Petr Macinka. Ten uvedl, že o případné změně v koalici nemá indicie. Macinka tak reagoval na slova premiéra Andreje Babiše z jeho dnešního videa na sociálních sítích. Předseda vlády v něm prohlásil, že dostal 2000 mailů od lidí, aby rezort životního prostředí motoristům odebral. Kroky ministerstva dlouhodobě kritizuje i opozice. Církevní školy bez státních příspěvků pravděpodobně zavřou. Církev by totiž neměla na jejich financování dost peněz. Alespoň takto reagoval pražský arcibiskup Stanislav Přibyl na nedávné vyjádření premiéra Andreje Babiše ohledně možného zaškrcení příspěvků pro soukromé a církevní školy. Podle Přibyla by se stát zachoval nemoudře, kdyby se snažil k omezením přistoupit.
3: My jako církve do toho musíme dát dosti na naše aspoň možnosti, protože jednak ty budovy a veškeré to zařízení to jde za námi. Druhá věc je ta, že ty dotace církevním školám, co se týče valorizací, jdou s určitým zpožděním za školami státními.
2: V Česku bylo v minulém školním roce podle statistiky ministerstva školství přes 4300 základních škol, z toho skoro 50 bylo církevních. Z celkového zhruba milionu žáků základních škol se v těch církevních vzdělávalo na 8000 dětí. Švýcaři v referendu odmítli zakotvit do ústavy přísnější vymezení neutrality. Proti iniciativě dnes hlasovali více než 2/3 voličů. Vyplývá to z odhadů i z průběžných výsledků. Případné schválení návrhu by Švýcarsku znemožnilo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy nebo spolupracovat v mírových dobách se Severoatlantickou aliancí. Všelidové hlasování iniciovalo sdružení Pro Švajc, které má blízko k nacionalistické švýcarské lidové straně. Zítra bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Co je nového, to už teď víme. Teď máme 3 minuty po 16. hodině. Jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám hezké odpoledne. No a na mě je muzika, takže můžu pozvat třeba Tinu Turner, k Johnu Denverovi, k Gypsy.

0: Tady je rádio Gold Impulse, zlaté hity, pro váš sladký život. Za chvíli 17. hodina, blížíme se ke zprávám. No a do té doby pro vás mám ještě písničky právě teď z britského Essexu Sandy Shaw, hned potom Dire Straits a taky Marie Rotrova, Střapatá nohatá. To bude české zlato v hrdle, tady na Goldu.
1: Rádio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. České tenistky se radují z velkého úspěchu. Výběr kapitánky Barbory Strýcové ovládl pohár Billie Jean Kingové a vybojoval v týmové soutěži 12. titul v historii. Finálový triumf nad Ukrajinkami v poměru 2-0 na zápasy završila v čínském Shenzhenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. Wimbledonská šampionka navázala na předchozí úspěch Karolíny Muchové, která zvítězila nad Angelinou Kalininovou 6-2 a 6-3. Voda v Odoleně vodě se pomalu zlepšuje. Potvrzují to aktuální výsledky odběrů ze všech kontrolovaných míst. Všechny vzorky už totiž splňují stanovené limity. Výsledky impulzu zaslala mluvčí středočeské vodárny Andrea Rabasová. S ohledem na závažnost celé situace, ale i dnes zůstávají všechna opatření v platnosti. Pracovníci vodárny dál provádějí odběry, které nepřetržitě testují. Další výsledky testů budou k dispozici dnes večer. K neštěstí na silnicích došlo na Zlínsku. Při havárii osobního auta zemřel v noci na dnešek jeden člověk. Další 4 lidé se zranili. Okolnosti tragédie vyšetřuje policie. Nehoda se stala před 2:30 ráno na silnici mezi Malenovicemi a Lhotou. Podle mluvčí zlínských hasičů Lucie Voříkové řidič osobního auta sjel mimo komunikaci, kde následně vůz narazil do stromu. Hasiči zabezpečili havarované auto proti požáru a zajistili jeho stabilitu. Po ukončení záchranných prací uklidili vozovku v místě nehody. Ministryně financí Alena Schillerová připustila zvýšení daní. V debatě České televize mluvila konkrétně o dani spotřební nebo rafinérské. Nastínila také svou představu o vyšším zdanění těch, co vlastní větší počet nemovitostí. Výpočet by probíhal podle výše daně z nemovitosti. Konkrétní mantinely ale Schillerová nepopsala.
2: Pracují s více scénáři. Spočítal by se nějaký průměr, který odpovídá něčemu na této dani a prostě nad tu částku, což by odpovídalo nějakému průměru většího počtu investičních bytů objemově, tak bychom zvedli daň.
1: Dnes padla také zmínka o tom, že kabinet zvažuje regulaci cen energií. Spolu s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem chtějí zasáhnout proti drahým sazbám. Zítra bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Krátce po 5. hodině nás tady na Goldu čekají karibské rytmy, ale kapela bude mít ke Karibiku dost daleko, protože vznikla v severním Německu Goombay Dance Band. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju krásný podvečer.

0: Tady jsou zlaté hity, Sladký život na rádiu Gold Impulse. Blíží se nám 18. hodina a naše cover show. Musím přiznat, že to je asi moje nejoblíbenější hodina v našem vysílání, protože tam pro vás vybíráme originály českých hitů. Když máte rádi nějakou českou písničku, tak tady uslyšíte originál. A klidně bychom tam mohli zahrát i Paula Simona. Ta písnička, která je před námi, tam taky patří. 50 Ways to Leave Your Lover. No, v české verzi Pavel Bobek, i když těch způsobů, jak opustit lásku, není 50, ale jestli se nepletu, 200. Každopádně my si teď hrajeme originál, další originály po 18. hodině v naší cover show. Já jsem Ludvík Pospíšil, přeju vám krásný večer a naslyšenou.
1: Rádio Gold Impulse.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Tady hrají zlaté hity. Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 18 hodin. Zprávy.
1: Hezký podvečer. České tenistky znovu zazářily. Ve finále poháru Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy a v týmové soutěži získali celkově 12. titul a první od roku 2018. Nejprve Karolína Muchová smetla Angelinu Kalininovou 6-2 a 6-3 a následně Linda Nosková rozhodla výhrou nad Elinou Svitolinovou 6-3 a 7-6. Hrad a Černínský palác mají táhnout za jeden provaz. Ministerstvo zahraničních věcí a prezident Petr Pavel by měli i po cestě na zasedání OSN pokračovat ve společném postupu v zahraničí. V televizi CNN Prima News to řekl šéf diplomacie Petr Macinka s tím, že to považuje za prospěšné pro Česko. Podle něj se má odlišit zahraniční a domácí politika. Europoslanec Alexandr Vondra z opoziční ODS v reakci společný postup ministra zahraničí a hlavy státu v USA ocenil. Je přesvědčený, že sklidnění vztahu s Hradem nařídil Macinkovi premiér, to ale ministr zahraničí popírá. Hasiče zaměstnal požár na Bruntálsku. Ve Starém městě začal v noci na dnešek hořet seník, ve kterém byly tisíce balíků slámy. Hasiči k požáru výjížděli před 1 hodinou ráno. Kromě profesionální jednotky z Bruntálu zasahovalo i 6 jednotek dobrovolných hasičů. Před 10 hodinou dopoledne se povedlo dostat oheň pod kontrolu. Sláma v objektu teď kontrolovaně dohořívá. Hasiči zůstávají na místě, průběžně kontrolují požářiště a zajišťují dohled. Příčina vzniku požáru zatím není známa. Medvědi na Slovensku si začínají hledat potravu. Chodí teď proto blízko k obcím. Láká je hlavně aktuální sklizeň kukuřice. Navíc začaly růst i houby v lesích. Střety s touto šelmou jsou v tomto období velmi časté a také nebezpečné.
2: Medvede sa v týchto dňoch často pohybujú v kukuričných poliach a poľnohospodárske práce pri zbere tejto plodiny ich náhle vyrušia. Stávajú sa tak agresívne. Vyhľadávajú aj ovocie v sadoch a záhradách, najmä popadané plody ponechané na zemi. Stretov pribúda najmä v obciach, ktoré sú blízko lesov. Štátni ochranári vyzvali ľudí, aby nevstupovali do porastov kukurice a zbierali popadané ovocie zo stromov. Obozretní musia byť i hubári, najmä ráno a večer. Jozef Balko, Slovensko.
1: Zítra bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Radio Gold Impuls. Začíná cover show.

0: Rádio Gold Impuls. 19 hodin. Zprávy.
1: Hezký večer. K incidentu s ochránci zvířat došlo na Jihlavsku. Více než 20 aktivistů obsadilo dnes ráno chov prasnic v Markvarticích s cílem upozornit na podmínky chovu. Další lidé s transparenty protestovali před bránou podniku. Přivolaní policisté vyzvali aktivisty k odchodu ze stáje. Vzhledem k ignorování výzvy je začali po přibližně 2 hodinách odvážet na služebnu. Podle policejní mluvčí Michaely Lébrové už je všechny propustili, jsou ale nadále podezřelí z přestupku. Se zahájením topné sezóny řešili záchranáři v Moravskoslezském kraji první případ otravy oxidem uhelnatým. Ve Štramberku na Novojičínsku pomáhali dvěma seniorům. A jak zjistila redaktorka Eva Panošová, oba museli do nemocnice.
2: Záchranáři vyjížděli k pacientce, která si stěžovala na závratě a bolesti na hrudi. Po vstupu do domu ale čidlo na záchranářském batohu zaznamenalo oxid uhelnatý. Posádka zahájila u seniorů kyslíkovou terapii a zajistila jejich převoz do nemocnice. Tam potíže obou pacientů odezněly a hladina oxidu uhelnatého v krvi jim klesla na polovinu původních hodnot. Hasiči varují, oxid uhelnatý se může v domácnosti nahromadit při špatném spalování paliv, závadách spotřebičů nebo při nedokonale průchodném komínu. Jeho přítomnost je prakticky nemožné lidskými smysly včas zjistit. I malé množství může způsobit těžkou otravu.
1: Ukrajinský mobilní operátor čelil útoku. Hlavní sídlo společnosti Kyivstar v Kyjevě dnes zasáhly ruské drony. Médiím to potvrdila tisková služba firmy s tím, že incident se obešel bez zranění a všichni zaměstnanci jsou v bezpečí. Píše o tom zpravodajský portál Novinky.cz. Ukrajinský mobilní operátor naposledy čelil ruskému úderu před 10 dny. V tom případě byla terčem útoku budova v kyjevské oblasti, kde společnost skladuje vybavení. Ani při tomto útoku se nikdo nezranil. David Pastrňák se dočkal velké pocty. Český útočník povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. Americký klub to oznámil na svém webu. 30-letý rodák z Havířova se tak stal 6. českým hokejistou, kterému v elitní zámořské soutěži svěřili kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas. V minulosti pak plnili tuto roli v NHL Jaromír Jágr, Patrik Eliáš, Robert Holík a Milan Hejduk. Zítra bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity.

0: rádio Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Hezký večer. Na Praze 4 hořelo v panelovém domě v Kotorské ulici. Podrobnosti dodává mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotšedl.
2: V druhém poplachovém stupni zasahují naše jednotky u požáru bytu v 7. nadzemním podlaží v ulici Kotorská. Z bytu se podařilo zachránit jednu osobu, která byla předána do péče zdravotnické záchranné služby. Požár se rozšířil i do bytové jednotky o patro výše. Požár se podařilo lokalizovat, nicméně hasební práce na místě stále probíhají.
1: V Česku letos výrazně přibývá firem. Za prvních 8 měsíců jich vzniklo téměř 25 tisíc, zatímco zaniklo zhruba 12 tisíc. Celkový počet společností tak vzrostl o 12,5 tisíce, nejvíc za posledních 7 let. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF. Podle ní tvořily většinu zaniklých firem podniky bez obratu a jen malá část skončila bankrotem. Více než polovina nových společností vznikla v Praze. Karlovarští hasiči upozorňují na pravidla při vypouštění bazénů. Voda bez chloru může jít klidně na pozemek. Pokud jste ale často používali chemii, potřebujete k vypouštění do kanalizace souhlas.
3: Nejbezpečnější je vodu nechat vsáknout na vlastním pozemku. Nesmí v ní být ale chlor. Hasiči připomínají, že zmizí během několika dnů, rychleji v teplém a slunečném počasí, pomaleji v chladu. Přímo do potoka rybníka ani dešťové kanalizace, ale bazénová voda nepatří. Chemie je jedovatá a tak je nejlepší vše předem konzultovat. Třeba s vodohospodáři nebo alespoň na radnici.
1: Bangkok by už mohl být z nejhoršího venku. V mnoha částech thajské metropole po skončení přívalových dešťů opadla voda. Obyvatelé některých zaplavených čtvrtí jsou ale stále uvězněni ve svých domech. Vláda už kvůli počasí vyhlásila dvoudenní úřednické volno. Zítra také zůstanou zavřené stovky škol. Dnes o tom informovala agentura Reuters. Povodně v předchozích dvou dnech zasáhly čtvrtě po celém Bangkoku. Voda vnikla do domů, narušila dopravu a stížila přístup do některých oblastí. Zítra bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: Rádio Gold Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: Řidiči s nadějemi očekávají příští týden. Nafta by totiž mohla zlevnit. Vláda od čtvrtka sníží její spotřební daň téměř o 2 koruny na litr. Zároveň začne znovu každý den stanovovat nejvyšší povolené ceny benzínu a nafty a omezí marži čerpacích stanic na 2 koruny 50 za litr. Daň z benzínu se ale nemění. Podle analytiků by se nižší daň mohla do ceny nafty promítnout rychle. Další vývoj ale ovlivní situace na Blízkém a Středním východě. Pražská zoologická zahrada slaví 95 let od svého založení. Pro návštěvníky je proto zítra připravený slavnostní program. Na místě bude možné vidět dobové kostýmy i historická vozidla. Návštěvníky čeká i vernisáž výstavy, hudební i taneční vystoupení. Chybět nebudou oblíbená komentovaná krmení a setkání u vybraných druhů zvířat. Ředitelka pražské zoo Lenka Poliaková začátkem letošní sezony řekla, že se park se zvířaty neustále rozšiřuje.
2: Máme nové druhy šelem, máme tady hyenku hřivnatou, horní části zoologické zahrady a pak máme ještě jednu kunovitou šelmu a to je zorila malá.
1: Výroční slavnost startuje v 11 hodin. Konstantinovy lázně obnoví park a kolonádu. Úpravy mají být hotové v roce 2032. Jediné lázně v Plzeňském kraji investují kolem 70 milionů korun.
3: Lázně na Tachovsku se dočkají velkých změn. Obnoví více než 12-hektarový park. Místo zastaralého pavilonu nad Prusíkovým pramenem vybudují reprezentativní kolonádu. Úpravami projdou zpevněné plochy, cesty a vzniknou nové zahradní prvky, osvětlení i mobiliář. Celková revitalizace bude stát přibližně 72 milionů korun. Kolonáda je podle studie navržena v odlehčené formě jemných kovových konstrukcí s výplní z bílé kovové síťoviny. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Konstantinovy lázně.
1: Švýcaři v referendu odmítli zakotvit do ústavy přísnější vymezení neutrality. Proti iniciativě dnes hlasovali více než 2/3 voličů. Vyplývá to z odhadů i z průběžných výsledků. Případné schválení návrhu by Švýcarsku znemožnilo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy nebo spolupracovat v mírových dobách se Severoatlantickou aliancí. Všelidové hlasování iniciovalo sdružení Pro Švajc, které má blízko k nacionalistické Švýcarské lidové straně. David Pastrňák se dočkal velké pocty. Český útočník povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. Americký klub to oznámil na svém webu. 30-letý rodák z Havířova se tak stal 6. českým hokejistou, kterému v elitní zámořské soutěži svěřili kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas. V minulosti pak plnili tuto roli v NHL Jaromír Jágr, Patrik Eliáš, Robert Holík a Milan Hejduk. Zítra bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Gold Impuls. 22 hodin. Zprávy.
1: Incidentu s ochránci zvířat došlo na Jihlavsku. Více než 20 aktivistů obsadilo dnes ráno chov prasnic v Markvarticích s cílem upozornit na podmínky chovu. Další lidé s transparenty protestovali před bránou podniku. Přivolaní policisté vyzvali aktivisty k odchodu ze stáje. Vzhledem k ignorování výzvy je začali po přibližně 2 hodinách odvážet na služebnu. Podle policejní mluvčí Michály Lébrové už je všechny propustili, jsou ale nadále podezřelí z přestupku. Přehrada Březová u Karlových Varů má nejméně vody za zhruba 20 let. Hladina dál klesá a povodí Ohře se proto chystá omezit množství vody, které z nádrže vypouští do řeky. Z vody se dokonce vynořil historický most, který bývá obvykle několik metrů pod hladinou. Lidé si ho teď chodí prohlížet a mohou po něm přejít z jednoho břehu na druhý. Obec Věžnice na Havlíčkobrodsku končí s opravami kovárny. Letos rekonstruovala skoro celý její vnitřek. Bývalá kovárna je posledních 6 let kulturní památkou. Budova byla původně v tak špatném stavu, že se zvažovalo její bourání. Obec ji rekonstruuje už několik let. Opravy zatím stály skoro 3 miliony korun, přes třetinu kryjí dotace. Starosta Věžnice David Drahoš řekl, že ještě zbývá obnovit starou výmalbu nalezenou v jedné místnosti a udělat fasádu.
2: Ve městě nám chybí pouze ta jedna místnost. Jsme letos objevili tu původní výmalbu, která je někde kolem roku 1890-1900. Z největší pravděpodobností tu výmalbu obnovíme, ten pokoj bude takhle vymalovaný, jak byl, a pak osadit nějaký místní vybavení a zbývá nám venkovní fasáda celé budovy.
1: Budova vznikla po roce 1850 jako obecní sýpka, později v ní byla školní třída s bytem učitele. Jako obytný dům s kovářskou dílnou začal objekt sloužit okolo roku 1890, plnil také funkci zvoničky. Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes rezignoval na svou funkci. 56-letý politik tím otevřel cestu k předčasným volbám hlavy státu, informovala o tom agentura Reuters. Vučić bude na konci října kandidovat v parlamentních volbách s ambicí stát se premiérem. Prezidentský mandát by mu přitom skončil v první polovině příštího roku a na další už kandidovat nemohl. Matěj Lukeš navazuje na české pětibojařské úspěchy. Mistra světa v moderním pětiboji máme po 24 letech, kdy zvítězil Michal Sedlecký. Před 14 lety zase získal olympijské zlato David Svoboda. Čerstvý mistr světa v moderním pětiboji Matěj Lukeš Impulzu řekl, že ho s jeho úspěšnými předchůdci spojuje trenér.
3: Já mám trenéra, který vlastně byl u obou těch úspěchů Michala i Davida, takže ten má tolik zkušeností, pak má rozdávání a jako já mu absolutně důvěřuji v tom, to je hrozně důležité, o to se můžu opřít. A vlastně pan Adam i pan Bartu, který měli ty medaile z toho Montrealu, tak pořád taky trénují na Dukle, potkáváme tam a Davida potkávám taky velmi často, ten má taky svou tréninkovou skupinu.
1: Matěj Lukeš vyhrál zlato na světovém šampionátu letos v srpnu. Jeho dalším snem je kvalifikace na letní olympijské hry za 2 roky. Zítra bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Koncern Volkswagen nahání svoje auta. Kvůli možným problémům s řízením svolává zhruba 4 miliony vozů, včetně více než milionu škodovek. Píše o tom německý deník Handelsblatt. Auta totiž můžou mít problémy s řízením. U některých modelů může řízení selhat kvůli ulomení šroubu, který upevňuje jeho mechanismus. Problém lze odstranit snadno, výměnou šroubu za jiný, odolný proti korozi. Volkswagen tak čelí jedné z největších svolávacích akcí ve své historii. Nůžky mezi nájmem a hypotékou se rozevírají. Pro celou řadu lidí je vlastní bydlení stále nedostupnější. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka. Především ve velkých městech splátka hypotéky v podobně velkém bytě výrazně převyšuje výdaj za nájem. Ušetřené peníze se podle Peterky dají využít efektivně.
2: Pak může třeba investovat na finančním trhu, kde to zhodnocení bývá obvykle mnohem zajímavější než právě na realitním trhu. Na druhou stranu, člověk, co platí hypotéku, sice platí víc, ale platí do svého. Jednoho dne ta nemovitost bude jeho, a to je ta investice, to je ten soukromý investiční statek, který například v penzi bude velmi přínosný, protože dotyčný nebude muset platit nájem.
1: Hypoteční sazby v posledních měsících rostou, blíží se postupně k 6%. Podle ekonoma Peterky na to má největší vliv geopolitická situace. Česká vláda to z jeho pohledu může ovlivnit jen minimálně. Hasiči v Hradci Králové se dnes pořádně zapotili. Před 4:30 odpoledne se jim konečně povedlo zlikvidovat požár haly s automobilovými a motocyklovými veterány ve čtvrti Svobodné dvory. Celý zásah trval dlouhých 12 hodin. Objekt už hasiči předali majiteli. Při požáru se naštěstí nikdo nezranil. Způsobená škoda se odhaduje na zhruba 20 milionů korun. Co oheň způsobilo, je teď předmětem šetření hasičů a policie. Přibývá nehod jezdců na elektrokoloběžkách. Například na Opavsku policisté evidovali za celý loňský rok 9 takových havárií a letos do konce srpna zaznamenali už 14. Lehká zranění utrpělo 15 lidí.
3: To je sice při vší smůle štěstí, nicméně alarmující je, že pouze jeden z účastníků nehod měl na hlavě ochrannou přilbu. Tuto povinnost mají při jízdě na elektrokoloběžce ze zákona jen jezdci mladší 18 let. Policie ji ale doporučuje všem jezdcům. Hlavně teď s příchodem podzimu, kdy provoz komplikují mokré silnice, spadané listí nebo ranní námraza. Policisté zároveň upozorňují na případy, kdy na koloběžce jedou dva lidé. To je zakázané, stejně jako jízdy pod vlivem alkoholu a po chodníku. Elektrokoloběžky nejsou hračky, ale dopravní prostředky, vzkazují lidem policisté. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opavsko.
1: Známý ruský politolog a odborník na volby možná skončí ve vězení. Tamní úřady zadržely Alexandra Kyněva, kterého viní z nezákonné výroby, prodeje nebo přepravy drog ve velkém rozsahu. Politologův právník webu Meduza řekl, že obvinění odmítá a obhajoba hodlá proti jeho vzetí do vazby podat stížnost. V případě odsouzení mu hrozí 10 až 20 let za mřížemi. 51-letý Kyněv je podle Meduzy uznávaný odborník na ruskou politiku a volby. V únoru ho místní úřady zařadili na seznam tzv. Zahraničních agentů. Zítra bude převážně slunečno a naměříme od 18 do 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: Motoristé nemají v úmyslu vzdát se ministerstva životního prostředí. V diskuzním pořadu televize CNN Prima News to řekl vicepremiér a předseda strany Petr Macinka. Ten uvedl, že o případné změně v koalici nemá indicie. Macinka tak reagoval na slova premiéra Andreje Babiše z jeho nedělního videa na sociálních sítích. Předseda vlády v něm prohlásil, že dostal 2000 mailů od lidí, aby rezort životního prostředí motoristům odebral. Kroky ministerstva dlouhodobě kritizuje i opozice. Na Semilsku pomáhají s údržbou krajiny zvířata. Okolo kaple svaté Anny v obci Vyskeř na Semilsku jsou to konkrétně ovce a kozy. Ani jejich práce ale není zadarmo. Na spásání a údržbu okolí cenné stavby přispěje Liberecký kraj 165 tisíci korunami. Náměstek hejtmana Jiří Klápště poukazuje na to, že jde o empírovou památku, která je jednou z dominant českého ráje.
2: Zhruba před 5 lety se ten kopec odlesnil a v tuto chvíli je to vlastně kaplička na vrcholu bývalé sopky. A proto, aby zůstal to dominantou, tak je potřeba ta péče pastva ovcí a koz, která zamezuje opětovném nárůstu toho náletu a to zmlazení na tom kopci, kde častokrát osoba káty ty nepůvodní druhy invazní. I ta péče, která tam probíhala v těch 5 letech, tak tam přinesla některé druhy, jako je třeba otakarek feniklový.
1: Dnešní podoba kaple pochází z roku 1830, kdy nahradila původní stavbu ze 17. století. Konstantinovy lázně obnoví park a kolonádu. Úpravy mají být hotové v roce 2032. Jediné lázně v Plzeňském kraji investují kolem 70 milionů korun.
3: Lázně na Tachovsku si dočkají velkých změn. Obnoví více než 12-hektarový park. Místo zastaralého pavilonu nad Prusíkovým pramenem vybudují reprezentativní kolonádu. Úpravami projdou zpevněné plochy, cesty a vzniknou nové zahradní prvky, osvětlení i mobiliář. Celková revitalizace bude stát přibližně 72 milionů korun. Kolonáda je podle studie navržena v odlehčené formě jemných kovových konstrukcí s výplní z bílé kovové síťoviny. Klára Fajstová, Radio Impuls, Konstantinovy lázně.
1: V Madridu proběhla netradiční demonstrace. V centru španělské metropole se od pátečního večera utábořily stovky lidí, kteří protestují proti krizi bydlení. To má být podle nich vnímané jako právo a nikoli jako předmět spekulací. Stany si postavili na hlavním madridském náměstí Puerta del Sol. Tam hodlají zůstat, dokud vláda nepřijme zákon o ochraně práv nájemníků. Španělský premiér Sánchez v neděli slíbil, že vláda udělá, co může, aby návrh schválila už na úterním zasedání, informují o tom místní média. Hokejová extraliga pokračovala v neděli 5. kolem. Hrálo se celkem 6 zápasů a tady jsou výsledky. Kladno podlehlo Olomouci 1-4, České Budějovice zvítězily nad Litvínovem 5-4, Liberec prohrál s Třincem 1-3, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1, Vítkovice deklasovaly Mladou Boleslav 6-2 a Brněnská Kometa nestačila na Pardubice 3-5. O svátečním pondělí bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls.

0: Radio Gold Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: Hrad a Černínský palác mají táhnout za jeden pro vás. Ministerstvo zahraničních věcí a prezident Petr Pavel by měli i po cestě na zasedání OSN pokračovat ve společném postupu v zahraničí. V televizi CNN Prima News to řekl šéf diplomacie Petr Macinka s tím, že to považuje za prospěšné pro Česko. Podle něj se má odlišit zahraniční a domácí politika. Europoslanec Alexander Vondra z opoziční ODS v reakci společný postup ministra zahraničí a hlavy státu v USA ocenil. Je přesvědčený, že sklidnění vztahů s Hradem nařídil Macinkovi premiér, to ale ministr zahraničí popírá. Pražská zoologická zahrada slaví 95 let od svého založení. Pro návštěvníky je proto během státního svátku připravený slavnostní program. Na místě bude možné vidět dobové kostýmy i historická vozidla. Návštěvníky čeká i vernisáž výstavy, hudební i taneční vystoupení. Chybět nebudou oblíbená komentovaná krmení a setkání u vybraných druhů zvířat. Ředitelka pražské zoo Lenka Poliaková začátkem letošní sezóny řekla, že se park se zvířaty neustále rozšiřuje.
2: Máme nové druhy šelem, máme tady hyenku hřivnatou, horní části zoologické zahrady a pak máme ještě jednu kunovitou šelmu a to je zorila malá.
1: Výroční slavnost startuje v 11 hodin. Medvědi na Slovensku si začínají hledat potravu. Chodí teď proto blízko k obcím. Láká je hlavně aktuální sklizeň kukuřice. Navíc začaly růst i houby v lesích. Střety s touto šelmou jsou v tomto období velmi časté a také nebezpečné.
3: Medvědi se v týchto dňoch často pohybují v kukuričných poliach a polnohospodářské práce při zbere této plodiny ich náhle vyrušia. Stávají se tak agresívne. Vyhľadávajú aj ovocie v sadoch a záhradách, najmä popadané plody ponechané na zemi. Stretov pribúda najmä v obciach, ktoré sú blízko lesov. Štátni ochranári vyzvali ľudí, aby nevstupovali do porastov kukurice a zbierali popadané ovocie zo stromov. Obozretní musia byť i hubári, najmä ráno a večer. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Ukrajinský mobilní operátor čelil útoku. Hlavní sídlo společnosti Kyivstar v Kyjevě v neděli zasáhly ruské drony. Médiím to potvrdila tisková služba firmy s tím, že incident se obešel bez zranění a všichni zaměstnanci jsou v bezpečí. Píše o tom zpravodajský portál Novinky.cz. Ukrajinský mobilní operátor naposledy čelil ruskému úderu před 10 dny. V tom případě byla terčem útoku budova v Kyjevské oblasti, kde společnost skladuje vybavení. Ani při tomto útoku se nikdo nezranil. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 na zápasy završila na tvrdém povrchu v čínském Šenčenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. Wimbledonská šampionka navázala na předchozí triumf Karolíny Muchové, která zvítězila nad Angelinou Kalininovou 6-2 a 6-3. Výběr kapitánky Barbory Strýcové uspěl v soutěži dříve známé jako Fed Cup poprvé od roku 2018 a premiéro v novém formátu. O svátečním pondělí bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: Motoristé nemají v úmyslu vzdát se ministerstva životního prostředí. V diskuzním pořadu televize CNN Prima News to řekl vicepremiér a předseda strany Petr Macinka. Ten uvedl, že o případné změně v koalici nemá indicie. Macinka tak reagoval na slova premiéra Andreje Babiše z jeho nedělního videa na sociálních sítích. Předseda vlády v něm prohlásil, že dostal 2000 mailů od lidí, aby rezort životního prostředí motoristům odebral. Kroky ministerstva dlouhodobě kritizuje i opozice. Na Semilsku pomáhají s údržbou krajiny zvířata. Okolo kaple svaté Anny v obci Vyskeř na Semilsku jsou to konkrétně ovce a kozy. Ani jejich práce ale není zadarmo. Na spásání a údržbu okolí cenné stavby přispěje Liberecký kraj 165 tisíci korunami. Náměstek hejtmana Jiří Klápště poukazuje na to, že jde o empírovou památku, která je jednou z dominant českého ráje.
2: Zhruba před 5 lety se ten kopec odlesnil a v tuto chvíli je to vlastně kaplička na vrcholu bývalé sopky. A proto, aby zůstal tou dominantou, tak je potřeba ta péče pastva ovcí a koz, která zamezuje opětovnému nárůstu toho náletu a to zmlazení na tom kopci, kde častokrát to jsou aká ty nepůvodní druhy invazní. I ta péče, která tam probíhala v těch 5 letech, tak tam přinesla některé druhy, jako je třeba otakarek feniklový.
1: Dnešní podoba kaple pochází z roku 1830, kdy nahradila původní stavbu ze 17. století. Konstantinovy lázně obnoví park a kolonádu. Úpravy mají být hotové v roce 2032. Jediné lázně v Plzeňském kraji investují kolem 70 milionů korun.
3: Lázně na Tachovsku se dočkají velkých změn. Obnoví více než 12-hektarový park. Místo zastaralého pavilonu nad Prusíkovým pramenem vybudují reprezentativní kolonádu. Úpravami projdou zpevněné plochy, cesty a vzniknou nové zahradní prvky, osvětlení i mobiliář. Celková revitalizace bude stát přibližně 72 milionů korun. Kolonáda je podle studie navržena v odlehčené formě jemných kovových konstrukcí s výplní z bílé kovové síťoviny. Klára Fajstová, Radio Impuls, Konstantinovy lázně.
1: V Madridu proběhla netradiční demonstrace. V centru španělské metropole se od pátečního večera utábořily stovky lidí, kteří protestují proti krizi bydlení. To má být podle nich vnímané jako právo a nikoli jako předmět spekulací. Stany si postavili na hlavním madridském náměstí Puerta del Sol. Tam hodlají zůstat do